skupina Republika ze spěwom Mamona krótko do cibilki na 6. Dźensa, tom je zjawne zahradowanie we Wulki Dubrawie od wieczora na posednich diskutuja zamowiči vo nowym strowotniskim centrume. Radzičeljo a wobydlerjo su to wutrobne witani do tamniše towarstwo o domu Wulki Dubrawie Dźensa wieczor na posednich. Młodzina dopredka Reka přichodnu sobotu. To su zajmcy wutrobne witani na Power Serb do Nuknicy přizjoče rade svoj młodzinski klub, rejowansku skupinu, aber tež přečeski kru. Přes Instagram rade tež pola serbskeho młodzinskeho towarstwa Pauka. Pečo mili jedne mustwe z najmenša byč. Sobotu sa wubiedžovanie potom na pocioch zaji. Potem je tež aftershow při Kopšinjanskim rodzišću. Młodzina je tam wutrobne witana. Na serbske blido Budyšinje vita jutce tudyša domovinska skupina šitkých zajmcov a to od popodňu pečich serbskim domje skáčovanský rumnošti založby za serbský ľud cíči etáži na čaj, šmaucu pomazky, literárne kvoščenky a reálne rozmovy našej mačerštine. Štvort skáčuje sa Voklečanská gmenská rada a to večer 7. hoče k vodnemu muži ve Voklecach. Na zromadny vuliet přeproša serbská dekanatna młodzina tež lica za so nedźelu 13. septembra to budže. Romadžeci sidža po šprevje čomikovač a do 24. augusta měli so modostný online pola dekanatného dušepastorstva přizivič.

0: Nedom je Bill Knasedom, to by Ralf Bumi Borsi tu serbskim rozvosu. A netko prašenje na všich doma kuchni, što trebaš za perfektny steak? Dobry čvak mjasa, lung volija a lubovany tygl, abo tola lipe velan, Airfryer a za jušku Thermomix. Kuchnje našim kraju su najšelakorišo vuotovane a Bettina Wenderotova je se raz ve vaši trošku rozladovala.
1: Kotre pomocniki in takle v kuchni treba, što su znano tiš moderne pomocniki, ki šneraš jac jodač, abo prajen šo po starim to prede tišu.
2: A jen čas pota ti šelake vicevari, če no, zajedno vistu odmeduma, Thermomix je rade poljuki činim, abo tete dips, solojte se tam dere rađa, tam airfryeru, tam te pražene vice cilje jedno rejera super hodver, no, abo tene pomfritki, ki še če či rade jeđa.
3: Airfryer to bi poprovom jedna ideja mojo muža. Vun chce, že tu don aparat rade myč a vživje tež jun. Husto, tam potom pečeme kaj kobaski, abo tež rybu. A dźěći su raz uspytali ze airfryerom, twarowe kulki činč.
4: A za dwie osoby, kaž my z moim mužom smo, jo to optimal. Ja sem pregľované neple činiła, ja znosim tam kokošku pekła, šnicle. Če ja ike suchini recepte, dokiž mam ja neke haufen suchini, jo to aj. Had rude to lipe, jo had rude mene, ale. Ne, ube ne.
5: Ja še sem po zastavským, ja mam moje honca, moje tigle, ha žane elektroniske pomoce, to ja nimam. Na kužu pad može jen praj z kužu druhé domácnosti, po mojich včečeku taký nástroj doma, sobu v kuchni, pa aj vizor, to sa letie svoďa, ale moja ty.
4: Dače si u te pomač varič mestem od interneta, a ja nem, od kotrých honcu, kýž môža kuzvať, alebo ešte to šo po starým.
6: A so štoši nás, podľa Thermomixa, vás by přesvičilo, jo tam mnoho stronskosť toho nástroja, vulkotne kavile možnosti in se z njima, da ne dobijo podla stač, a mišeč, ali možu pripodla druge vice činti.
3: Dječi ljubu ja recepte, kajš potom za krepe, abo za plince, te štikance možen tam ja radere, si zmišeč žac šte čisto. A sme tu te hižera sa jen koktelové večer vúživali, kde sme nealkoholické, kaž pak tiež alkoholické koktele raz vúspytali.
2: Hajle, to sa zoma to zbožo bola, zo v našem auče še skús kmestná bola za môj Thermomix a dá sa môj sobu do dôla zač, to ješ byty jené zbožo, dokáž tá kuchna tam neby celé tak dere uotovaná. Ha, dá sa tam tie v dôlu samomá haje vše možnosti zavareno.
7: Ja sem se kusi s tem zabirala, ja sem se pom všeči o tom Thermomixi rozsudžila, dokis jo tu jara droj, a za vše malo mnóstvo vari, za me, za moju svojbu. Ha, ja ti neke nesem tu fan voto, za dom ja stajne moj handy, abo VLAN podľa myč, ja še mam jenu teku knihu s receptami. Ja ti, ja ti še mo internet še ládam, ale še doroma, da ja rade ti kus po začuču varim.
8: Čiše, čiše, vopraži čiše postavime še tak činim, kaž, kde sem se před postali tam i ženil a také to ostalo. A to si ja ty musu to svoči.
0: Hoj, hač tak, aber znak. Vážne je, kaj sme slyšeli, zo na koncu svoči. Kotre nástroje kuchni vúživače, to chcem od vás vedieť a rade môžeš nám svoje odmove tešišče na našim napríklad Instagramovom akaunče MDR Serbia připosvať, ale tiež přes dámotnú app MDR Serbia přes WhatsAppku, abo tiež po klasickým maš z mailku, z pošto bude trošku pomalku, tam na našich stronach internet še vizat tež namakače dalše zajímavostky ko voku a téme Thermomix, Airfryer a ko pomocne sredky kuchni tu serbským rozbosu 6 hodin 17 je dobrý start do džensnišie vútore přijeme. Baby!

0: Mischa.
1: Little Talks of Monsters and Men zu serbskim Rozwozu z tym je naposedmich.
2: Serbski Rozwoz. Powiesce. W studiu Milan Greulich.
3: Zorelski zapuswanc zjaskowego sejma Florian Öst, CDU, budo parlamentariskeje přirade załožbe za serbski lud wuzvolene. Wólby běchu poslednim posiedženskim tydženju sejma do lietneje přestavki. Öst widzi serbsku tradiciju jako krute w obstatk w Užice. Kulturne namrejstwo serbo škitač a zdžeržeč je zromadna zamovitost štak Öst. Załožba za serbski lud financuje sovoc jaska kajštěž zakskeje a braniborskeje. Parlamentariska přirada poradžuje za vožbu radu. Je přísłušeja stajnje dvaj zastupery zjazkového sejma, kaž tež krajniju sejmu Zakskeje a Braniborskeje. Zakski kultusowy minister Konrad Klemens je čera zomadnje ze zamovitymi krajného zariada za šulu a kubanje vyšu šulu Slepovo pytał. Klemens čakovaše so vúčarskému kolegii, šulskému viednistvu a sobudževa čerjam za ich vobladnive reakcie na neviedzone popularizovania podavka, kiž by so na kubanišče v Mircu stał. Tede by šulske navodnistvo po pohorškach nedom na prvním dniu externe dživadvoje projekt zakončivo, zrečenie vúpovedživo, kaž tež staršich a šulský zariad informovalo. Na čerošej rozmowie z ministrom narečaru pak tež téme, kaž stupace ličby šulariove slepom a pobrachovace personál. V serbskich instituciách sú tu kvílu jenaž jednotlivé miestna vupisane, za tute pak čím núznišo ľudí pytaja. Tak je miestno za šulské sociálne dživo na serbskej vyšej šuli Ralbice hižo dlieje nevobsadžené. V ľudovém nakladníctve domovina pytaja novodu za rozšírenie a marketing, kaž tež marketingového manažera. Pola vobiju miestno so doba požadania dale podlejší, dokiaľ dota žanrch sohodžacich kandidátov nimaja. V niemsko-serbskim ľudovým dživadle je miestno dramaturga za serbske a niemske dživadlo dále vupisane. Zajemca namakao je projekt Zari za miestno rečného motivátora ve slepom a vohozach. Budiska iniciatíva Happy Monday Vesova Pondžela biečera na 5.20. také zetkanie miestče přeprosova. Dešika dla nesvedčachu kaž plánované na serbskim kiršove, ale kamentnym domie. Iniciatíva pracuje sovot nalieča 2024 vo mnohotnosť, kreatívnosť a demokratickú zromadnosť v Budišine. Jaca ač posta tovarstvo skupinou a institúciu zariadovania podpiruje, mes druhým tež domovina, rečné centrum Vitae, Serbský institút, SLA a Dživadlo. Serbska raketa reka dobečarske mústvo letušeje bič voli bulovie túre zadkule. Ve finálu čera mimo čicach přesadžichu so po cioch sadžbách přečivo mústvu Malinovky. Mústvo obokovo Tadija Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze doby prvný raz pokal. Ižo ve pofinálu porazichu loňčich dobečarju Zambuka Allstars. Niedže cista posta ľudí by na finále túre do mimo čic přišlo. Dohromade by lieca 10 stacio. To bych upowiedz czek, iż namakacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
2: Wiedro.
3: Dzięca jest wieczor pomroczeno, w osobie wieczor tu, a tam też kusk też czeka 19 do 21 stopniu.
1: A to chcę rady jeszcze dodać. 22 litrów jest o prawoczycach, najszło 40 bukecach, no a kilka pola was doma zarodz z dzielczynem to rady przez tyś czytą funkcję naszej damotnie app MDR Serbia. Runde tak aj šnovašče z droho, dokéž tam šitko dož dere beži, to so veselíme přeš kúži škúli informáciu a přijemoj, dobrý start do džencnejšie vútore. Milan a Jakub štyri po naposedmiche.
2: Serbský rozvoz.

A to je tež vážna pojezd za to, što ľudži, kýž rádi sčijuje našemu šelaki MDR-e lica ke 1. septembri. Naš MDR ve Wojerowskej končine, po takim tu ve Łužicy, honi v Łužicy, nětko přestanje na UKV-ovych frekvencach vusevať, što nastupa napríklad MDR Kultur na 94,7 MHz, MDR Jump na 98 MHz a tež nímsky regionálny program z Budyskeho studia na 90 MHz za šitko tole je radio na DAB najlepša alternativa. Ale nětko te Riane a Vulke ale za serbski program so ničo nie zmieni. Tun dale tež na UKW Vuseva a to, kaž to znaječe na žomie 100,4 MHz z Vojerec. Zatkula nejdženíše Vusevania a tež rajnší serbski rozvoz. Po takim zmena radio poskaniu od 1. septembra za mnoho MDR-programov, kotrež hodža so potom hišče digitálne přijímač za náš serbský rajnší program, so pak ničo nezmení.

0: Je 8:12.
1: Policja z Dźi.
2: W Prěčecach na S100 je čera poponju 37 lětny z dotal neznatych příčin s autom do mosta zajeł, w níšće namjestnje nězboža zemrje. Policja pyta svědkow. W Brětni Michałkach pola Wojerec su neznači nedźelu stacionarny byskač wobškodźili, kotryž by město Hakle Juliu instalowało. Škoda je wulka 30 000 euro. Policja pyta svědku, když su tam na Drežanskej w Brětni Michałkach nedźelu poponju něšto wobkedźbowali. A w Biskopicach su ludźo w noci na punželu policju zazvonili, dokež běchu na ležonost či zarodnistwa svědcu kapsnych lampow widźeli. Policja je přijewa a 40-letnu žonu lepiwa, kiž praji zo svojeho psa pyta. Potom pak so vukopa, zo běchu so vona a neznači pomocnice dre do zarodnistva zadobili a tam jacove rostline a kerki přespod čísnili, zo běchu je sobu zali.

Cibidlki nadźěwaće a dobra medicina je tež přeco, gdyż so zvon do přirody dáš, abo něšto hajrjanho dožiwiš. Napřikład, šedźenca witani na zjawne zarjadowanie we wujki Dubrawe. Wot wečera na posedmich diskutuja tam zamowiči vo nowom struhotniskim centrume. Tam radźićeljo z Radworja, z Minakawa a tež wujki Dubrawe a tež wobydlerjo wjeza su wutrobne do tamnišeho towarstwo domu we wujki Dubrawe witani. Hodzina doprytka, reka, przychodną sobotu, to su zajmcy na Powerserb do Nuknicy witani. Proszę so do to przyzywić swój młodzieński klub, rejowanską skupinu albo przeczeski klub przez Instagram pola serbsko-młodzieńskiego towarstwa Pałka. Pieczo, mieli znamieńcza jednym musłe być, sobotu potem so wubiedziowanie na pociór za i potem je aftoshow pato party na kukuskim, podacze na kopszynianskim rodziszczu, takie prawe. Možete se tež rade jutce, napríklad na serbske blido budušenje dojnč, tudeša domovinská skupina zajímcu vutrobne víta a přeprosy od popodňu pečich v serbskim domě. V na sečetáži, aj na čaj, šmarcové pomazky, literárne kvoščenky a riane rozmluvy našej mačaštine, jutce na serbske blido budušenje a to popodňu pečich v serbskim domě. Štvorcka džuje so Vorklečanska gmenska rada a to večer sedmich horče k vodnemu muži ve Vorklecach a tam pundžu například vo vuprisanje molarskih dživov a špundovanju v zvisku zvonjoški tam tež při ponjuvenju šule a tam maso tež samo lift přitvarič, tež votem budu rádžičeljo vuradovač.

Dwojarecnju gmejnu we Italskej, co my se žinca zabieraš w našom tematickom uščewanju a wesebnje tamnu muziku zeznawaš. Knik we wo menšinowych recach, co my wam dorady daš, kterež uwužiju diskusije. Jo a žišja modosne přijdu teke na svoje koste, čo jenko słyšešo a feriowa pokazka za všech, kterež se rad pogibuju a přitom teke ještě něco uknu, jo teke pedla.